0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
2: Pridruži se nam na Facebooku.
0: Gremo vsi na Aktualov Facebook.